hejdeju tak, kak letá. I plávy hlasy na mojem breguní. Jožme samo i starou